0: Africa Incorporated.
1: Pšt, reklama.
2: Reklama.
1: Jedna jediná.
3: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
4: Servisuje!
2: Cože? Servisuje?
3: Servisuje.
5: Himr.servis.cz.
6: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
7: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado.
5: Himr.servis.cz.
8: Karavaning nás prostě baví.
1: Pšt.
2: To byla...
1: reklama.
2: Reklama.
1: Jedna jediná.
9: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
9: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe. Dík.
10: Morning Coffee with DJ Poofaz on Slowdown Radio.

Tak jo, dobré ráno. Páteček je tu. 9. října. Máme krátce po sedmé. A z improvizovaného žižkovského studia vás zdraví DJ Pufas. Dobré ráno.

první skladbou dnešního Morning Coffee. Není coffee, ale juice. French kiwi juice. Který přesně za 14 dní vystoupí v pražském prostoru Archa Plus. Kam doveze i novou desku.

No a my uvidíme, kam se dneska vydáme. Vidím to tak jako na Soulful Friday. Lehce klasiky. No, sám jsem na to zvědavý.

0: Radio.
1: Radio. No life. Není to tak dlouho, co taky vydali desku Children of Zeus. Tak si dáme z toho jedno up-tempo záležitost. No ještě jednou, dobré ráno.

Tak, tohle jsou Chidonovzus, Water and Vibes. Já zdravím i na náš WhatsApp 726 811, kde mi přistála krásná fotka, úplně takový ty to ráno, ty červánky. Zdravíme všechny řidiče kamionu. Bacha na ty přejezdy, jo? Tím mířím samozřejmě do Polska. Tohle už je nový Leon Bridges. Taky venku nová deska, lehce jinak. A jeho Illusions.

0: You are listening to Slow Down Radio.
1: No music, no life.
2: Tak pokud přemýšlíte to třeba v Praze s víkendem, tak 7. už odstartoval design blog. Trváš nám do 11. Jsou to různý místa po Praze, jedná se o 28. ročník. Festival designu a módy. Ty hlavní výstavy jsou ve Veletržním paláci, Národní galerie Praha, jízdárna, kapla Svatého kříže Pražského hradu a umělecko-průmyslové muzeum v Praze.

0: No teďka tu budu mít něco pro všechny fanoušky tohodle zvuku. Co to je za zvuk? Jo, tenhle. To jsou úplně nový Jason Status. S ním mají J-Hus.
1: A nebude tam chybět ani samozřejmě nějaký takovejhle hlásek.

0: Slow down.
1: No music, no life. Ale jak jsem říkal, dneska se budu pohybovat takových hodněch soulful, klidných hudách. Nejspíš. A dostane si na to otázku, že včera jsem večer, pozdě večer, sledoval mi nějaký oblíbený a dneska samozřejmě ta otázka, jestli slovo hudební novinář se dá ještě používat. Novináře každý, kdo má dneska telefon. Kdy tam prostě rozebírali takové jedno vystoupení takových tří postarších pánů, kterým je třeba 50, ale některým skoro 60 plus a furt dokázali předvíst něco, co mě osobně zaujmulo a co mi něco dalo. A přemýšlím dlouhou dobu už na tou obrovskou propastí mezi tou mladší a starší generací. No, dostaneme se k tomu. Sorry, my love.

0: Slow down. Radio.
1: Radio. No, když jsem říkal slovo soulful, tak pokud bych měl vybrat nějaký hrníček, nějaký ten název, co bych tam mohl přihodit, tak jsou to samozřejmě The Roots. Pojďme si dát něco z desky Things Fall Apart and Say Not

Yes. Yes. Tohle jsou The Roots. Řeknu to po 186 tisící. Čekáme na novou desku. Když jsem řekl, že dneska mám náladu se tak jako brouzdat různým soulfulem. Jak to jako popsat? To je takový, jako že vás to jako obejme, ale já vám to takový ten stink face. Takový to, že wow. A je třeba takovýhle věci dělá DJ Vadim. No tak jo, máme pátek. Tohle Morning Coffee, posloucháte Slowdown Radio. A my jsme za to moc, moc, moc rádi.

Tak. I v těchto vodách my tu dneska budeme. Já když si říkám, není to BPM, ale jestli ta hudba jsou rohlíky na 5 minut, co nic nevydrží, nebo jestli to je uho,

Girls, ty blbče. Vydala kdysi anglická raperka Annie. Možná jste někdy zachytili takový ty videa na YouTube z Color Studia z Berlína. A když tam tady tu skladbu dala ještě z mnohem známější Georgia Smith a dali to lehce do jiné muziky, tak jak se dneska říká, bylo to virální, nebo jaký je to slovo? Pojďme si to dát. Tohle je Annie. A Georgia Smith. Já myslím, že můžu.

Tak, no a snad už teďka zrychlí, ne? Mohl by ten mezek. Ale počkej. On snad ještě zpomalí. Tohle samozřejmě totální záležitost. How does it feel? Dneska budu D'Angelo a k tomuhle jenom tady řeknu, že kdo zná ten videoklip, tak vlastně tam ho manažer donutil, tak jako přemluvil a skoro ho donutili. Hele, bude to vypadat, že tam stojíš nahatej, naolejovanej. A on to vlastně nechtěl udělat. A pak se všechny jeho koncerty změnily v tom, že tam ty faninky ječily a chtěli skoro, aby se slíknul. A tomu to vlastně úplně mu zahořkla ta radost z dělání té muziky.

Těžký, ale na této totální klasice Voodoo se třeba nachází produkce od... Kdo to pozná? Takovýhle basičky. Primo. D'Angelo, Devil's Part, produkce DJ Premiera.

Tak, za chvilku, 7:45. Takhle v pátek, páteček. 9. října. Jak jsem říkal, dneska se chci tady pohybovat v nějakých soulful záležitostech. Ale občas to proložíme nějakou takovou golden klasikou. Protože některé věci jsou tak, že si řeknete, hele, a proč třeba dneska, proč ne dneska třeba tohle?

Skvělá věc. Samozřejmě Kool & the Gang. Too Hot. A když si dáme ještě jednou ten začátek. Tak někde určitě po světě seděl producent, který by si řekl, ale tohle by se dalo hezky použít. No tak to použijeme, pojďme na to. Lehce to zpomalíme. OK, that's right. A pak to vypadá asi takhle, nebo zní to asi takto.

Tady jsem tady taky dneska říkal, jestli dneska existují ty hudební novináři, nebo to jsou jenom ty lidi s těma telefonama a kamerama doma v pokojíčkách, který tak jako vlastně udělají cokoliv, aby se o nich mluvilo, a je úplně jedno, jestli plácají úplný nesmysly. Tak vím, že včera můj oblíbený člověk, skutečný hudební novinář, The Company Man, tak tam rozebíral, že právě, že v Americe probíhá Complexcon, to znamená takový to jako móda, sneakers, technologie a tak dále. A byl tam jeden tady ten LA novinář. A je to dlouhý příběh, ale vlastně se to potom stočilo až k Ice Cube-ovi, proč on nepodporuje jako umělce z LA a tak dále a tak dále. A jako, aby na sebe upozornil, tak psal takový ty tweety jako, prvně si doma řekni tvý sestře, aby si v tom udělala pořádek a tak, ale ti myslel jakoby jeho syna. A pak si ten debil někde dohledal, že, nebo on říkal sestru, a pak si ten debil někde dohledal, že Ice Cube měl sestru, ale ta byla zavražděná, když jemu bylo 12, a jí to jako publikoval a smál se tomu sám na livestreamu. A proč? Aby okamžitě dalších 10 lidí na to reagovalo, tím se tvořili tady ten nesmyslný tok debility. Nemám tomu co dodat. Dáme si takovou chviličku, takový moment of silence. Niggas be brown. A pojďme teda do LA, kdy jsme to tady načrtli. I treat a bitch like 7-Up. I never have, I never will. Ale. Bitch like this. Bitch, you without me is like Harold Melvin without the blue note. She'll never go platinum. Hey, Daz, give me a light, nigga. Tak jsme se zasmáli, no. Tak pojďme na to. We'd like to welcome y'all to the fabulous Carolina West. Stále s

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec.cz.
0: Pšt.
3: To byla
0: reklama.
1: Jedna jediná.
4: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe. Dík.
5: Morning coffee with DJ Poofaz on Slowdown Radio.

0: Na na na na na. Máme krátce po 8. A potřeba jsme Soudan Radio, tak tuhle skladbu tu zahraju možná dneska ještě jednou. Včera jsem lehce si říkal, co udělat nějaký blend a dát tomu jiný podklad. Tak to si dneska pustíme tak jako ke konci.
1: Slow down radio.
0: Musím říct, že některé ty věci tam ve mně hodně, jakože to přesně vystihují tu náladu. Ty tam Supa říká, polovica našich fans jsou rodiča, sem se chodíš vzpomínat. Máme nový šajs, pri kterom je třeba přemýšlet. A to mám vždycky rád. By the way, tohle je skvělej Kenny Beats.

Dáme si jednu záležitost. A protože je pátek, tak si dáme takový ten report. Odkud všude nás třeba například posloucháte. Ale ještě předtím teda... Co třeba tohle?

Takže jak to vypadalo za posledních 7 dní? Dodáme se takový přehled, teda odkud všude jste poslouchali Slowdown Radio. Tento týden za posledních 7 dní tu vidím Ústíčko, Ústí nad Labem, zdravíme na sever, dobré ráno. Máme tu taky třeba Turnov, skvělý, díky moc. Tento týden taky třeba tady vidím Svitavy, no skvělý. A když jsme u toho S, tak z Olomouce, když pojedete směrem S, dojedete do Štymbirka, dobré ráno. Vidím taky třeba tento týden tady Rumburg. Když jsme u toho R, tak vždycky jsem si dělal sradu, že když jedu z Prahy směr Vary, tak nejvíc odboček je vždycky na Rakovník. Kamkoliv zahnete doleva, je to vždycky na Rakovník. Tento týden tady taky vidím Pelhřimov. Skvělý, že posloucháte, děkujeme moc. Nesmí samozřejmě chybět ani co, ani Pardubice, dobré ráno. Je to taky Opava, no super, zdravíme do Opavy, díky moc. Tento týden to taky máme třeba Nymburk. Když jsme třeba UK, tak nechybí Kolín. Kralupy nad Vltavou. Šestka, a.k.a. Karvina. Samozřejmě nechybí Jindřicháč, a.k.a. Jindřichův Hradec. U nám to taky svítí Jičín. Zdravíme na východ, zdravíme do Holic. Zdravíme do Brodu, Havlíčkova Brodu. Tento týden nechybí ani Havr, a.k.a. Havířov. Dobré ráno, díky moc, že posloucháte. Dobré ráno, taky posíláme do Břeclavy. Jste skvělí, že jste objevili Slowdown Radio. Máme tu taky třeba Beroune. Vidím tě. Tento týden to taky třeba máme Velké Meziříčí. Hele, a to Valašské Meziříčí, kdy se přidá? Tento týden to taky vidíme Třinec. Zdravíme do Třinca. Když jsme u toho T, tak tu taky vidím třeba Tachov. Skvělý, díky moc. Poslední týdny to taky vidím Příbram, Nováček u nás. Díky moc. Samozřejmě nechybí vždycky Most, zdravíme do Mostu. A taky do Mnichova Hradiště, Malé Boleslavy. A nechybí samozřejmě ani Bratislava. To by nebyl přehled, aby tu nechyběl co? Liberec, zdravíme na sever. Samozřejmě tu nechybí ani Frýdek Místek. Skvělý, díky moc. Tradičně tu máme i Amsterdam. Zdravíme naší partu do Amsterdamu. Tento týden se probojoval celkem vysoko i co? I Zlín, skvělý. Máme tu taky Olomouc. Tradičně nechybí Vídeň. Zdravíme na západ Čech do Plzně. No a když jdeme do finále, tak tento týden číslo 5 Ostrava, číslo 4 Louny, číslo 3 Kladínko,
Číslo 2 Brno. Číslo 1 Žižkov. Dobré ráno. Díky moc, že posloucháte.

0: Slow down.
1: Tak a pokračujeme dál. Jak jsem řekl, dneska mám chuť na takový i soulful záležitosti. A když po jedný takhle šáhnu, tak si musíme dát
0: tuto záležitost. Yeah.

0: No music.
1: No music.
0: No life.
1: No life.
2: No a pokračujeme dál. Co tam dáme nyní? Good people. Good music. Makes my life happy. To je skladba Happiness od The Foreign Exchange. Takhle při pátečku, já myslím, že jo. Rapper Fontes, Little Brother, producer Nikolaj, pojďme na to.

0: me. You wanna know what I'm feeling for real?
1: Tak, a jdeme dál. Dneska takový Soulful Friday, co tam máme dál? Počkej, tohle ale je něco úplně jiného. To zní jak něco z Detroitu. A ano, je to Wajid. Když se podíváme třeba například do Wajidovy minulosti, tak když jsi měl taky partu Platinum Pied Pipers se Sadikem, ale ne Rafaelem Sadikem. A v roce 2005 vydali album Triple P jako Platinum Pied Pipers Triple P, kde je třeba i tato záležitost. Tak i tohle je Wajid.

Tak tohle jsou PPP, Platinum Pied Pipers. Dáli jsme se, vrátili jsme se lehce do roku 2005. Ale myslím, že to je furt 2000 now. A přiznám se, pro mě hrozně inspirující člověk, Wajid. Který se po odskočení letech žití v New Yorku vrátil do Detroitu a vybudoval tam Underground Music Academy. Což je prostě skvělý, že vlastně celý on ty zkušenosti zase posouhá dál, zve si tam různý skvělý hosty, který tam mají, zve si je tam jako lektory a tak dále. Tohle prostě, tohle mi dělá radost, se přiznám. Je to taková láska. A my jdeme dál. Krátce po půl deváté, takhle v pátek 9. října.

Přesně tak. We do it all for the love. Zdravím všechny na našem WhatsAppu 726-811. A tohle se čte hezky. Dovolím si přečíst jednu zprávu. Dobré ráno, je super, že jak vždycky děkuješ do všech koutů republiky. Vlastně všude na té naší kouli. Ale největší díky patří vám, že tohle rádio děláte. Tak děkujeme. A já si dovolím takhle při pátečku v tom mém soulful hrníčku kávovém přidat jednu Eriku Badu. Dobré ráno!

0: No, na začátku 8 hodiny jsem pouštěl věc z desky Věc na na na. Z desky Jubilantum, track na na na se Supou a Zvrinou. Říkal jsem, že tuhle hodinku si to dáme dvakrát. Jsem říkal, co za po dlouhý době jsou dělá nějaký blend. To znamená, že DJs vezmou nějakou skladbu, vezmou z toho a kapelu a nasadí to na jinou instrumentální skladbu. Ale ještě než se k tomu dostaneme. Tak já si dovolím zahrát jednu nádhernou věc. Včera jsem tu připomínali, že De La Soul, bylo to 22 let vo vydání desky Grind Date. Já se teďka ale vrátím do jiné desky.
1: If you have any time today or within the next couple of days,
0: já to zahraju hned.
1: Studio, or if you're at home, or

Já jsem v improvizovaném studiu. Je, jmenuje se to Trying. Trying People, já to zahraju hned. Uf! Já to chci taky slyšet. Tak tady pro vás. De La Soul, Trying People.

Krásná to věc. People, are you ready? Do you wanna lose hate for love? To jsou ty otázky. No, jak jsem slíbil. S dovolením, pardon, můžete, uhněte? Po další době jsem si zase udělal nějaký další blend. Jaký to, když vezmete a kapelu a vyměníte to za jinou instrumentální skladbu. Protože věc z desky Jubilantum na, tak musím říct, že ano. Jak už jsem tady dneska říkal, jo, že vlastně tam něco dává smysl. Polovice našich fanců rodiča sem se chodí vzpomínat. A v tom je všechno. Tato hudba nás dostala do věku, kdy prostě jsou někteří rodiče a tak dále, ale furt to jako milujete. Máme nový šajs, pri kterom je třeba přemýšlet. Nebo rozmýšlet teda. Nevím jak vy, ale já to mám rád. Když ta věc má něco v sobě. Je v tom něco. Není to fast food. Není to vychloubání. Nejsou to pohádky o tom, že se to nikdy nestalo. Ještě jednou díky moc, že jste si zvolili Slowdown Radio. A protože my jsme Slowdown Radio, tak můžeme jednu skladbu zahrát někdy, výjimečně, i dvakrát za hodinu. A tady jsem si teda s dovolením dal k tomu takovej 2000 sound, ale takovej, který vás jako, nebo z mýho hlediska, jako neotravuje. Že si řeknete, tyhle škopky už nechci slyšet. Už ne, už nikdy. Tak jo, jdeme na to. Tady je takový můj edit na věc Vec na featuring Supa Zverina. Oh yeah.

0: Karlom Gotom. Já a hudba jsme se stretli a potom bola to láska až za hrob, láska ako hrom. Keď nedojdem na party, tak ste sklamaní, a keby L plus S neboli za dverami. Už len tým, že ste tu, ste to vyhrali. Na nás chodia iba hudobní gurmáni.
1: You are listening to Slow Down Radio. No music, no life.
2: No a máme 8.50. V 9 se na vás samozřejmě těší Jero Kosiga, jeho Beat Brunch, páteční.

A já teďka s dovolením nechám aspoň kousek tyhle ty nádherný věci. Lemsy Lewis, Brazilika.

Tak a co bychom ještě mohli stihnout do deváté? Tak Mr. Fat Joe, který nedávno vydal novou desku, tak spíš se tak pohybuje na týze o podcastový vlně. Je někdy tak jako lehce k smíchu. Ale když vidím, že mu tam hostuje Pusha T, no tak to si musíme dát. A nejen on, i Dre, ale ne ten doktor, ale takový jeden pán z toho producentského dua Kool & Dre.

A je to samozřejmě, ano, poznáváte. Je to Myšák. Tom Myšák.

No a samozřejmě víkend, možnosti jít ven, design blog, koncerty, různý křesty, všude plno, tak si klidně zase klidně můžeme tady dát v pondělí takový jako report, jestli jste někde byli, a to nejlépe na náš WhatsApp 720 600 811, kde tak hezky jsme už si zvykli komunikovat. Pokud nemůžete najít to číslo, nebo se ho nemůžete zapamatovat, stačí vlíst na stránky slowdownradio.cz, kdy v pravém dolním rohu na vás vyskočí ta zelená bublina WhatsAppová. Tady jsem dneska říkal, že mám náladu na takový Soulful Friday. Tak opět udělám něco nezvyklého. Dneska to hrál dvakrát Vec. A jednou to taky hráli The Roots. A já to dám The Roots po druhé. Protože děkujeme za to, jak s náma komunikujete. A teďka se přiznám, jo. Člověk odevře ten telefon a vidí někde takhle jinde, jako co se tam vytváří, tak se tak jako člověk cítí trapně. A proto mám rád, když vy, naši Slow Riders, nám dáte vědět, že to, co my tady děláme, vás nějakým způsobem baví. A proto se dovolím rozloučit dneškem s skladbou What They Do, Never Do. Takže užijte víkend a zkusme se držet hesla. Co dělají oni? Tak to mi někdy. Užijte víkend, za chvilku už Beat Brunch. Já se na vás opět těším v pondělí v 7 tady ráno. Krásný víkend, ahoj, nazdar, čau.

0: Cannafest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na cannafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Jedna jediná.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
0: Dík. Slow down radio. Slow down radio.
5: Now it's time for all who want to travel on a long road. We invite whomever wants to accept this invitation.

Pátek, Craig Diggin, oslava spíš starší muziky, starých objevů, starých obzorů. No, taky nějaká ta páteční semplovačka. Každopádně no music, no life.

Teď třeba do Cinematic Orchestra Channel One Suite a hnedka potom Souls of Mischief 93 till Infinity.

starý objevy, starý obzory, The Cinematic Orchestra, jejich channel One Suit, vystřídáme věcí, které určitě budete znát. Mimochodem, v roce 2000 vychází tahle ta deska u Stones True label, který velmi dobře známe. Tahle deska se jmenuje Late Night Tales, Another Late Night od produkce selektora nebo kurátora Zero Seven.

se dostali k britskému producentskému duu Henry Binns a Sam Hardacre, kteří si právě říkají Zero Seven. Vznikli v Londýně někde kolem roku 97 a ode mě jsou tak jako downtempo, trip hop, soul, ale taky klidně acid jazz a ambientní elektronika. Hrali jsme si z taky jako kompilace. No a teď se podíváme na pár, na dvě aspoň zásadní věci. Oni původně pracovali jako studioví zvukaři a producři to v londýnských RAK Studios. A zlom přišel s jejich deskou Simple Things, a to v roce 2001. Ta byla nominovaná na Mercury Prize a celosvětově se jí podařilo prodat přes 2,5 milionu kusů.

Simple things, některé věci jsou fakt jednoduché, jako že třeba děkujeme, že nás posloucháte zase dneska, třeba taky někteří z vás úplně poprvé vítejte, my jsme Slowdown Radio a máme vás rádi, jo, viď? Normálně jo, máme vás rádi, jo.

ještě jedna ochutnávka producentského dua Zero Seven, tentokrát na vokálu Sia Furdler a Sophie Barker. Dáme takovou osudovou věc.

0: Riku, Hiharu Kosiga na nás čeká.
1: Vítek jsem krásně nechal dohrát tu skladbu pro některé labužníky, kteří by pak mohli vyčítat, že furt povídáme do těch písniček, někdy do začátku, někdy do koncu. A tam samozřejmě jsou taky důležitý party, já to vím. Takže zdravíme všechny poslechové fanšmejkry.

0: Práve počúvaš Beat Branch.
1: Tak a my se přesouváme do roku 1980. Take your time a i vy si udělejte časík. Take your time to do it right. A dostaneme se k páteční samplovačce. Zahrajeme si 2, 4, 5 věcí, který díky nímž takhle, abych to řekl, vznikla věc, kterou určitě všichni budete taky znát. Ale než vám to prozradím, tak budeme pomalinku takhle ukazovat, naznačovat. The SOS Band a Take Your Time.

Tak zapínáte až teď, jste s námi na Slowdown Radio a 10 minut před 10. pátek 9.10. To je mi tady samá desítka. No a já teď hraju jednu z pětici skladeb, z každé z nich je vysemplovaný kousíček, takový fragment, který povede k té jedné skladbě, kterou si asi ale pustím až po 10., protože to podle mě nemůžeme stihnout. V této skladbě, už to zaznělo někde okolo první minuty, i ta nápověda. A možná bych vás úplně nenapínal, tak rozhodně budeme směřovat k jednomu tracku od Coolia. A ještě přece jenom, kdyby byl mezi vámi dneska někdo poprvý, nebo slyšel poprvý páteční dopolední vysílání, tak páteční semplovačka A Great Dig In je o tom, že právě najdeme nějakou skladbu, nechci říct, na který jsme třeba vyrostli, ale známe ji léta letoucí, ale nikdy by nás nenapadlo, nebo jsme vlastně nepřemýšleli nad tím, že některé ty úryvky toho tracku jsou vlastně původně skladby, nebo jsou to jejich ty fragmenty, a my když je dohledáme jako právě teď The SOS Band, tak si tu skladbu zahrajeme pěkně celou. A to jsou ty starý objevy, starý obzory takhle při pátku a páteční samplovačka jenom tak na vysvětlenou. I když většinou to dělám obráceně, že si zahrajeme právě ten track a pak si ukazujeme ty skladby, tak občas to takhle pěkně otočíme. Takže ještě jednou, tohle jsou The SOS Band, ale co tahle ta věc?

tak nic proti klukům z Beatles, ba naopak, určitě velký respekt, ale tak tuhle skladbu předpokládám zná úplně každej. A posuneme se ke skladbě číslo 3. Rok 1978, Music, Patrick Adams a In the Bush. Tady ten sample přijde v okolo druhé minutky.

Tak je tady 10. hodina a my jsme v Bushi, in the Bush, Bush Music. No a ještě po 10. dáme dvě skladby, které nám povedou k tomu Coolio-vi. Posloucháte páteční semplovačku z Jero Kosigou. Příjemné, krásné, dobré.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Ahoj brejlouni, slepejši, slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda nevidět, takhle se přehlížet?
3: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
2: Pšt.
0: To byla
1: reklama. Jedna jediná.
4: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe.
5: Dík. Přátelé, tady Ondra Pivec, zdravím vás z Brooklynu, posloucháte Slowdown Radio.

0: Právě počíváš Beat Branch.
1: A zdraví vás kapitán Kosiga, právě přelétáme do cílové destinace Slowdown Radio. No a vstoupili jsme do druhé hodinky, čas v destinaci je 10 hodin a pomalu 7 minut, teplota, no žádná sláva. No a v té předchozí věci už jste mohli to naznačení Things High, Grip Your Hips and Move od Tom Brown slyšet. Teď už poslední nápověda The Wicca Rap a The Evasions a dostaneme se ke skladbě Coolia 1, 2, 3, 4. Posloucháte páteční samplovačku s Kosigou u nás na Slowdown Radio, jo?

Tak jsme v páteční samplovačce, no a zahráli jsme si The SOS Band, Take Your Time, The Beatles, Help, Music in the Bush, Tom Brown, Thighs High, a teď taky The Evasions, The Wicca Rap, no a dostáváme se k té zmiňované skladbě od Coolia.

No a hnedka, co si zahrajeme, tak samozřejmě i vy do toho můžete vstoupit. 720, 600, 811, jakýkoliv timeless věci, stará muzika, staré objevy, staré obzory, co jste třeba dlouho neslyšeli, klidně můžete někomu věnovat, anebo jenom tak nahodit váš vkus. Těšíme se.

get your woman on the floor. Yeah, get down. Oh yeah, 726, 811, no a my zdravíme Burču, který píše dobré ráno, to je jedna věc, a přeji páteční čušánek, veď, kdyby si našel prostor v nabitém playlistu pro všechny, co čekají na ty lepší časy, aspoň teda víkend je tady, Florence the Machine, Ducks Days Over, jakože tuto? Tak jo, je to tvoje, je to vaše, my jsme Slowdown Radio, jo.

Tak a tohle byla pro změnu věc pro Jirku, jestli se nepletu, jasně, zdravíme Jiříka, tak taky samozřejmě pro vás, pro všechny staré MCs Connected, taky už taková stará vykopávka v páteční staré muzice, starých objevech a starých obzorech s Jarkou Sigou, příjemný krásný dopolko, blížíme se k půl jedenáctý. Oh yeah.

0: Jaro Kosiga na nás čeká.
1: Nazdar Morty, ty vago, kde zase lítáš? No a teď se proletíme po hudební planetě Herbieho Hancocka. Bude to úplná esence. Ale zahraná naživo.
2: Pozoj, pozoj.
1: Deska, která vyšla v roce 2013, jmenuje se Progression Sessions 7 Live in Japan.

za nějaký 3/4 hodinky si uděláme pozvánku, budeme volat starýho dobrýho chábra DJ Frikyho, který má u sebe dalšího starýho dobrýho chábra, mimochodem asi 7násobného mistra světa ve škrečkování. Budeme si povídat o Škrečkovi a budeme vás zvát na mistrovství Českého Slovenska ve škrečkování, který proběhne v neděli v Staré Boleslavi. A to bude taky určitě úplná esence.

Jinak včera jsme zvali hlavně tady liberečáky, ale i třeba kohokoliv z vás, co se chystáte na výlety a jste milovníci masíčka, masožrouti, ale rádi byste třeba ochutnali pořádnou československou kuchyni, anebo si dali i kus toho masa, tak vás zveme tady na sever Hammer na jezeře, kde je Steak Grill Hammer. No a od včerejška až přes celý víkend tam probíhá battle československých dvou kuchařů, tak běžte ochutnat, běžte si dát to, co máte, nebo byste chtěli mít rádi. Zveme vás jménem Slowdown Rádia.

0: se jmenuje G-Funk od Greenfly. 10:45 živě z Libereckého Zdraví, Jaro. A pozor teď, pozor. Jak se tomu říká, nerdi? Mám tady někoho, kdo si občas rád zahrál na počítači.
1: Právě počúváš Beat Branch s Jarom Kosigom.
2: Jaro Kosiga, to je taky slovenské skoro, tak sně je to tak.
0: Tak je tady soutěžní hádanka. Co pak je tohleto za, chci se říct, soundtrack, ale asi se to dá říct, ne? Soundtrack k počítačové hře? Pište na 726 811 nebo komunitu v našem komunitním chatu.

Nápověda hudbu skládal Tomáš Dvořák, známý jako... Floex. Hezky, George Baseline už píše, dobře. Já nebudu ještě prozrazovat, ještě v ostatní můžete dál hádat. Já jsem tu hru miloval, to jsme hráli s manželkou paralelně vedle sebe. Rok 2009, jo? Takže stará muzika, staré objevy, staré obzory i aktuálně teď stará počítačová hra. A pozor, mám pro vás novinku. Stahující se k této stařence.

Tahle ta gameska vyšla před 17 lety, přátelé, a stala se nejprodávanější hrou studia Amanita Design. Vedle her třeba jako Samorost, Chuchel, Pilgrims, Creeks anebo Phonopolis. To byla absolutní topka a vystřelila je úplně do počítačového vesmíru. Její hry získaly celkem 5 ocenění Independent Games na Independent Games Festivalu. A jako milovníci hudby musíme uznat, že celý ten soundtrack k této hře je absolutně v topu, tak zdravíme Floexe.

já vám taky dám ochutnat, to byla jednička, dáme track číslo 2. A už vám můžu rovnou prozradit, že český tedy studio Amanita Design oznámilo pokračování svojí nejúspěšnější gamesy Machinarium 2 a navážou na adventuru z roku 2009, která proslavila příběh robota Josefa. Novinka zatím nemá datum vydání, ale už nyní si hráči můžou přidat do seznamu přání na Steamu, jak píšou aktuálně teď na forbes.cz. Já jsem tu hru hrál na Macu, dostupná bude i pro vidle, Windowsy. Ano, jak už bylo naznačeno, příběh, která bude navazovat na útěk Josefa a jeho přítelkyně Berty z města. Po havárii helikoptery se dvojice ocitne v odlehlém údolí, kde žijí dva robotí kmeny. Oběma postupně dochází energie, hráči budou moci přepínat mezi Josefem a Bertou, kteří mají odlišné schopnosti a společně budou řešit hádanky. Stejně jako v prvním díle se postavy dorozumívají pomocí symbolů a gest bez běžných textových dialogů. Hrál jste někdo Machinarium, dejte vědět?

Si myslíš, že to hraní tyhle ty hry je až taková jako meditativní věc právě díky tým hudbě? Zase se můžete těšit na ručně kreslený prostředí, inspirovaný tvorbou starých mistrů a renesanční krajinomalbou a jak už jsem naznačil, hudbu k pokračování opět složí Tomáš Dvořák, známý teda jako Floex, který pracoval i na původní hře a nový díl tak zachová výtvarný styl i hudební rukopis, díky nímž si Machinarium získalo fanoušky po celém světě. Tak musím říct, že já jsem nalákanej.

No a samozřejmě Tomáš Dvořák skládal hudbu i k Samorostovi nebo právě ke zmiňovaným Pilgrims. Pokud vůbec nevíte, o co go, tak tyhle ty hry si zkuste dohledat a věřím, že i nás, teď to řeknu takhle blbě, na starý kolena, vás tohle určitě chytí. Je to velmi inteligentní jako gamesování a je to super. Rozhodně teda začněte klidně s tím Machináriem, protože to vám nedá spát potom. No a když se dívám na Tomáše Dvořáka a Floexe, tak má tento rok venku novou desku. Můžeme z ní klidně ochutnat a podíváme se na ní v pondělí v nové muzice, v nových objevech a nových obzorech. Zní to třeba takhle.

Tak zdravíme do komunitního chatu. George píše, já první, co jsem od nich hrál, byla Botanicula. Taky super. Prej, jsi mě zase rozbil, že to znáš. To je jasně, a to jste nás měli vidět, jak jsme to s manželkou hráli. Já na Macu nebo na iPadu, ona na svém Macu. A jak píše Lukáš, zdravíme do Carly studia, nazdar, Lukine. Ten píše, to se dá hrát jedině s návodem. Yes, taky jsem čítoval, to je jasný.

Tak jo, my se blížíme k 11. hodince a bystřický, všichni buďte bystří. A hlavně ti z vás, kdo se rádi kámošíte s Marií a Janou, s Mary Jane, my vás zveme jménem Slowdown Rádia. Opět tento rok chystáme takzvanou stage, hudební doprovod, a tentokrát to nebude vlastně jenom stage v rámci haly, kde jste si vlastně většinou stěžovali na tu špatnou akustiku. A tady o čem se bavíme? Bavíme se o Canafestu, o největším mezinárodním veletrhu v Evropě, kde v jedné hale jsme vždycky měli stage Slowdown Rádia. A letos tomu nebude jinak, akorát už můžu prozradit, budeme mít obří stan pro 600 plus lidí, to znamená, že všichni slowdowneři se tam samozřejmě vejdeme, a doražte za náma, uděláme meet and greet, a ten stan bude stát přímo před PVA letňanama před vstupem, takže vy, co přijedete z dálky, a protože brány Canafestu se budou otvírat v 11 hodin, tak už od 10 bude otevřen stan Slowdown Rádia. A můžeme tomu říkat takhle mezi náma hulistan, protože letos už je to takový skoro jako legální, jak jsme se dozvěděli. Takže bude to takový lounge pub, kde si budete moct dát Bearsona, bálnout a přitom poslouchat třídenní vysílání Slowdown Rádia, samozřejmě s doprovodným programem, který budeme pomalinku jistě odhalovat. Co můžu prozradit už teď, tak je samozřejmě sobotní večerní vystoupení. A další teda novinka je, že brány se zavírají v 8 večer, ale tenhle ten stan pojede až do 9 hodiny do večera, takže vy, co spíš budete chodit po práci třeba a chcete tam chvilinku zůstat, tak naberte si věci, oběhněte všechny stánky, no a do 9 můžete felit s náma v našem obřím hulistanu. No a v sobotu Kokoman, Messenger a Dr. Kari už klasicky s koncertem, a taky selektor Boldrick, tohle vás bude čekat večer. No a další věci vám budu prozrazovat postupně. No a teď teda milovníci Mary Jane, Bobby Blaze.

0: Tikoxo.
1: Samozřejmě v českém znění je Mary Jane, Marie a Jana. A v českém znění Jiří Korn, Bas a Chaos. Zdravíme Marie, zdravíme Jany, zdraví vás Jaro. Čus.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
3: Servisuje!
4: Cože?
2: Servisuje. Himr.cz
5: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
2: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado.
6: Himr.cz
7: Karavaning nás prostě baví.
0: Pšt, to byla...
6: Reklama.
1: Jedna jediná.
8: Pro tebe.
6: Ne, pro tebe.
8: Pro tebe.
6: Ne, pro tebe.
4: Dík.
9: Hey, slow down.
10: Radio.

My jsme stoupili do 3 hodiny 11 a 10. 11 hodin a 10 minut v pátek 9.10. živě. Krásně nám to poledne, dopoledne utíká, míříme k tomu poledni, tak pokud jste v práci, tak vám samozřejmě taky přeju, ať vám to utíká, ať se ladíte do toho víkendu. V této hodince si uděláme pozvánku na jednu velmi zajímavou víkendovou action. Dávejte pozor, budeme volat pro vás asi i známého DJ Freakyho. No a vzhledem tomu, že pořádá československý mistrovství v DJingu, tak se musím rozhodně zeptat, jestli ví, jak se řekne slovensky křeček.

45 na produkci. Milovník vinilu těch malých 45. Boka. Hodíme si bokem. Mrkám na tebe teď bokem. Tak se zase jarou uklidníme, prosím tě. Tak já se dívám na 720 600 811. Michal Matoušek nás zdraví. Čau! Zahraj něco od Freddie Jacksona. V pondělí umřel, tak na jeho počest. Dík. Mimochodem Freddie Jackson, R&B soulový zpěvák, narodil se 2. října roku 1956. No a opustil nás teď 5. října. Rozhodně je takovej ten zásadní hlas, jak tomu můžeme říkat, tomu stylu Quiet Storm, tedy takovej ten uhlazený, romantický R&B hlas.

Jeho takový boom přišel v roce 1985 s debutem Rock Me Tonight, který byl 6 týdnů jedničkou amerického R&B žebříčku a hnedka potom následovala tahle skladba You Are My Lady, R&B number one. 13. místo v Billboardu Hot 100. Takže zdravíme všechny naše ladies, ale my si dáme Rock Me Tonight.

Pokud někdo z vás zapínáte až teď pár minut před 11:30 v pátečním živém vysílání z Liberecka s Jarkou Sigou, stará muzika, staré objevy, staré obzory a taky vlastně páteční semplovačka. Tohle je Freddie Jackson, který nás pár dny zpátky opustil tuhletu naší guli gulatou, ale jeho energie, jeho muzika je tady stále s námi. Dali jsme si dvě ochutnávky jeho věcí. Jeden z hlasů, který rozhodně definoval americký Quiet Storm 80. Jemnej soulík, romantika, R&Bčko, známe to, tak děkujeme takhle na dálku, zdravíme tam nahoru. No a protože je tady páteční samplovačka, tak tahle skladba Rock Me Tonight For All Time's Sake od Freddieho byla 13krát vysemplována a my si zahrajeme minimálně dvě věci. Jedna už hraje pod náma Common Soul by the Pound. A pak si dáme Brand Nubian Slow Down. Jak jinak než u nás na Slow Down Radio.

Slow down, rady, jo, zdraví vás, Serva, jsem se bohli, jestli dáme pozvánečku dneska. Tohle Freddy Jackson, respektive vysemplovaná věc, Rock Me Tonight, dali jsme si Brand Nubian, Slow Down, a předtím tam byl Come On, Soul by the Pound.

0: Dnešní rubrika Děláš něco?
1: Nazdar.
0: Nazdar, děláš něco?
1: Ne, já nikdy nic nedělám.
0: To se o tobě ví, to je dobře. No tak jo, zdravíme DJ Frikyho, Féteru, Slowdown, Rádia, zdravíme tě, bráško, tak doufám, že se máš dobře. Pojď nám říct, co děláš teď. Co teď zrovna děláš, prostě?
1: Jo, je to divný, protože je 11.35, ale my jsme s Vektem na pivě.
0: Tak to je jako v pořádku, samozřejmě, kvitujeme. A ty jsi tam ale řekl jako by nic s Vektem, to znamená ty a DJ Vekt, to je ten sedminásobný mistr světa v DJingu.
1: Yes, teď sedí naproti mě a točí nás na video, protože jsi říkal, že z toho budeš potřebovat záznam, takže teď sedíme, dopíme pivko a jdeme na vlak, protože dneska hrajeme ještě v jiné části republiky.
0: Slušný, tak zdravíme DJ Vekt, how you doing man, pozdravíme se, uvidíme se, tak nám ale pojď říct, že krom toho, že teď jste na pivku, tak asi v neděli se děje velmi významná akce pro československý DJing a ty organizuješ, tak nás pojď pozvat.
1: Je to tak, 11. října tedy tuhle neděli proběhne Czech & Slovak DMC DJ Final, tedy soutěž, která pošle dvě kategorie, tedy dva výherce ze dvou kategorií na mistrovství světa, tentokrát do Londýna. My se ale budeme zajímat o Brandýs nad Labem, kde tedy právě proběhne naše finále a kde Wrecked bude porocovat a předvede svůj showcase, takže sedminásobný mistr světa z Kanady sedí tady naproti mě a kromě soutěže se můžou tedy návštěvníci těšit taky na exhibici BI a bude tam veletrh DJ-ský techniky.
0: Krásný. DJ-ský techniky, to jsem se chtěl zeptat na nějaký doprovodný program, kdy to celý vypukne, kdy můžeme v neděli přijet?
1: Startujeme ve 12 hodin v poledne a končíme, myslím, kolem 8, takže je to taková odpolední akcička a doporučuji přijet včas, protože první soutěž už začne ve 2 hodiny, ale tedy to expo, ta výstava veletrh už bude probíhat do 12, a lidi si budou moci vyzkoušet ty nejnovější věci a technické záležitosti, které se DJingu týčou a samozřejmě pokecat třeba tady s Jakem, se mnou a s dalšíma, který budou na místě a který budou přítomní celý tý akci, vlastně celý odpoledne pro všechny, kteří se zúčastní a přijdou se podívat na nás.
0: Za tebe nějaký tip, protože my samozřejmě víme, u nás v Féteru už jsme tohle téma taky probírali, když jste to 2 roky zpátky, kdy jste se s Pufáskem potkali, že v San Francisku s Opijou, tak letošní bude nějaký překvápko, jako tušíš tam něco, děje se tam něco na DJské scéně?
1: Hele, překvapko je pro mě dnešní ráno, protože ten tato, který měl obhajovat scratch kategorii, tak mi dneska ráno napsal, že obhajovat nebude, protože odjíždí na Slovensko, má nemocného tatínka. Takže určitě nás bude reprezentovat.

0: Už kolem 12. za váma zastavil, pozdravil Vekta. Můžete si prostě teď prohodit ten telefon, a že by nám Vekt jenom řekl ahoj?
1: My tě máme na handsfree, takže on tě slyší, můžeš na něj mluvit.
0: OK, my man Vekt, how you doing, brother?
2: Man, I'm doing great. Nice to be out here finally.
0: Finally to see you soon, so enjoy the Czech Republic, Czech Republic, and enjoy,
2: yeah,
0: Czech, enjoy the freaky time, and we will see you each other on Sunday on this DMC Czechoslovak Championship. Can't wait to see you, bro.
2: Yeah, man, can't wait to see you.
1: To vypadá na nějaký showcase beatbox versus scratching. Kosiga versus webbook.
0: Jako beatbox a šik škrečok dáme dohromady. Určitě se těšíme. Greetings from Slowdown Radio. We are on air right now, so enjoy, guys. Friky, mějte se krásně, ahoj.
1: Tak jo, díky, vidíme se v neděli. Čau, čau.
0: Čau.
1: Bye.
0: Tak jste to slyšeli, kamarádi, Slowdown Rádia, zveme vás teď v neděli do Brandýsa na Czechoslovak DMC Championship. DJ Friky a DJ Five a Legendary a DJ Wacked, sedminásobný mistr světa, bude to stát rozhodně za to. A třeba se tam uslyší i nějaký ten šik škrečok. Tohle všechno pro naše Slowdown posluchače. Věřím, že někteří z vás bydlíte v okolí Mladý Starý Boleslavy. I tam máme signál Slowdown Rádia. Přijďte se určitě podívat na tuhletu unikátní akci a jak už Friky říkal, šampioni pojedou reprezentovat Českou republiku a takovýhle akce jsou rozhodně důležitý a je potřeba je podporovat. Stojíme zatím 11 hodin 40 minut. Slowdown.

A mimochodem moje setkání snažím se dohledat, kdy jsem se poprvé viděl a vlastně naposled s DJ Uvektem, rozhodně to bylo na International Hip Hop Trinity Festivalu, kde probíhal, myslím, americký DMC, takže Vek už tam podle mě byl jako porotce. Každopádně to byl ročník, kdy já jsem tam přijel sám, myslím snad jenom s Loukým tenkrát. A trošku jsem tam byl takový jako ztracený, jsem tam neměl tu svoji českou partu a z New Yorku tam se mnou taky vlastně nikdo nepřijel, takže jako znal jsem ty lidi, ty organizátory, stará parta samozřejmě, protože Kosiga tam jezdil už od 0. ročníku 2006, jsem tam byl úplně poprvý, to byl 0. ročník International Trinity Festivalu v Connecticutu v Hartfordu na takovém školním kampusu a hned 2. ročník 2007 to převzali studenti nejstaršího ročníku a byla to taková tradice, že tenhle ten skvělý festival pořádali právě študáci za podpory různých jako ambasádorů a tak dále, jako třeba Greg Schick a další. Festival, na kterým jsem se potkal s Kejnánem, KRS-Onem, Talib Kweli, a teď bych mohl, pak vlastně už jenom podle plakátu zjišťuju, jaký jako legendy tam vlastně s náma společně byly a bylo to moc super, vlastně celovíkendová akce, bomba, super, super dupa. No a jsem tam, tyjo, já nevím, jestli to bylo 2011, 2012, něco takového. A chodím tam sám a vidím týpka, který tam taky tak jako chodí sám, tak jsme se tak jako plácli a začali jsme tam chodit tak jako spolu, sami. No a až jsem pak zjistil, že to je DJ Vect, zjistili jsme, že se zná s DJ Fivem, že se zná s DJem Frickym na nějakém asi světovém šampionátu zrovna, který buď ten rok nebo rok předtím proběhl. No a až vlastně zpětně jsem zjistil, s jakou velkou legendou tam chodím. Chodím, to zní blbě. Trávím čas. No a strávili jsme tam super víkend a bylo to boží a těším se teď vlastně na velký shledání po hodně letech. A protože v neděli jedu hrát s Chris Cross a kapelou na Milevsko, mimochodem, pokud jste někdo kolem Milevska, tak v neděli hrajeme s Chris Cross a kapelou, tak já vyrazím o 2 hodky dřív a zastavím se ve Starý Boleslavi a jak říkal Friky, tím, že sebou budu mít svoje beatboxové cajky a možná tam bude nějaký prostor, krom toho se pozdravit, si třeba spolu trošku zahrát a zablbnout. Tak uvidíme, ještě jednou pozvánka, kdo byste fakt chtěl v neděli, vyražte strávit odpoledne do Starý Boleslavi, Pražáci to mají opravdu kousek, i my tady z Liberecka, není to zas tak daleko a doporučujeme. A protože venku krásně svítí to slunce, svítí tam ten sunshine a všichni ho milujeme, všichni ho máme rádi, jo? Tak everybody loves the sunshine. V podání DJ Kem Quartet ve 3:15.

Mimochodem velmi zajímavý projekt DJ Cam na beatmašině, na sampleru a vlastně takový jako drummašině. A k němu taky celý kvartet, Everybody Loves the Sunshine, celá ta deska, vlastně ty desky jsou myslím dvě, jsou úplně boží, skvělý, a, no, jak jsem říkal, velký Craydiga. Samozřejmě to by nebyl J Dilla, aby jsem taky nepatřil, velký digger, sběratel samozřejmě vinilu, a do páteční samplovačky se nám to hodí úplně libově, The Far Side, Be Why, Be Like That. J Dilla, J

Tak jo, soudoneři, my se blížíme ke 12. hodině, páteční 3 hodinovka dopoledního Beatbranche pomalinku za náma. Ještě díky Márovi za jeho rubriku, co pak dneska máme za den, světový den pošty. Díky Máru, to mi připomíná, že jsem si včera samo odebral krev a jenom tak jako okolnosti a musím mít na poštu ten vzorek odeslat do laborky a ta laborka je v Norsku, tak to je super, takže kvůli tomu musím na poštu, ale díky, že jsi mi to připomněl. No a když je ten mezinárodní den pošty, tak zkusím na paní, jestli mi nedá nějakou slevičku, jako. Jenom mezi tím proč, tak ten odběr, já jako koronař s chronickým zánětem, tak tohle je jediný test, kdy vám opravdu vyhodnotěj z kapky krve stav toho zánětu v těle a nabídnou nějaké řešení. Většinou se tam jedná, tak a nebudu se v tom motat, prostě výrobí nějaké výsledky a pokud vás to bude zajímat, dám vám vědět časem. Člověk hold to zdraví musí vzít do svých rukou. Takže děkujeme. World Post Day dneska slaví se každoročně 9. října. A taky světový den vajec, pánové.

Kukurukuku a trio Guadalajara, Jara? Guadalajara od Jara. Jedna z posledních věcí, ale ještě tam určitě jednu zvládneme. Ještě jednou mnohokrát děkujeme vám všem, že jste s náma, že posloucháte Slobodan Rádio, ať už DAB+, a nebo jakkoliv zapnuto na internetu. Nejideálnější je vyrazit na naše webové stránky www.slowdownradio.cz. Tam si nás můžete pustit, vidíte tam kompletní moderátorstvo, vidíte tam telefonní spojení k nám v pravém dolním rohu 726 811, kdybyste si ho nemohli zapamatovat, tak stačí kliknout a dostanete se do WhatsAppu a můžeme si společně samozřejmě psát. Ještě jednou díky za vás, díky za váš support, užijte si krásný víkend a se na vás budu těšit v pondělí mezi 9 a 12 s novou muzikou, s novými objevy a rozhodně s novými obzory. No a řekneme si, jak to proběhlo o tom víkendu, mějte se krásně. No a buďte s náma ve 13.00 vrtulník Mike Levy a pak spousta muziky, páteční muziky, bez keců, the best of Slowdown Radio. Tohle je Tosca, Boss on the Boat.

0: Konafest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na kanafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Reklama.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
0: Dík.

0: Tohle algoritmus neumí. FaceTime, Matěj Grulich a Jaro Kosiga vás provedou světem hlubokých tónů a smrtících groovů.
1: FaceTime, Jaro Kosiga a Matěj Grulich. Každé úterý ve 14.00 a v sobotu v repríze v 11.
0: U nás na Slowdown Rádiu. FaceTime. If you see a suspicious pattern or activity on the platform or train, do not keep it to yourself.
2: May there be peace.
3: Peace and blessings. My name is Rabbi Darkside.
2: May there be peace.
3: Peace and wine.

0: Slow down radio.
1: Mám daydream, my dva já stojíme oproti sebe.

0: Čau, tady Pio.
1: Poslouchaj Slow Down.
0: Slow Down rádio ladíš právě teď. My jsme Marty a Filip.
1: Poslouchej P.I.O.
0: Zdraví mezi hlavy, čau.
2: Groovin. I said groovin. Dig it, groovin. So groovin, groovin, groovin, groovin, groovin, groovin. And. Woo. Slow. And mellow rhythm too. That's what I said.

Komunita posluchačů Slowdown Rádia roste každým dnem. Moc si toho vážíme a jsme si vědomi, že to bez vás nepůjde. Děkujeme za podporu na Hero Hero, Patreon a Forendors. Máme vás rádi, jo? Jsme vaše rádio.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec. CZ.
0: Pšt. To byla
1: reklama. Jedna jediná.
3: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe.
3: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe.
3: Dík. Slow down.
0: Rádio.

vzal LSD. Dávno už je ale čistý, jak slovo boží. Se bav nebo se za. To je 105. show podle Michael. Na Slow Down Radio. Ha, pojďte se všichni na naše kačeři Donaldové. Pojďte se skočit. Dělat u toho cokoliv. Nebo podupávat nožičkou.

Salsoul Orchestra. Salsoul Orchestra. Orchestra bejbe jako blázen, ve zpěvu jenom jemného, drobného, ale nástup jako odřezáče. Čau, ahoj. Tak při pátku, při 105. světě, respektive show podle Michaela tady na Slowdown Radio, slibuji kromě muziky, co má shine, super music for super people, evidentně, jak to znáte, i Čížovku s Jirkou Čížkem popůl, jak jinak opět olupené dolucené. Oh yeah, jste tam, kde máte být, nemáme rest, jsme best. Oh,

proto vznikly kapely jako třeba byly Bonnie M, jasně, že jo, německá produkce, ale má spoustu dalších, co to ještě bylo, Baccara, tohle byly ty dvě buchty, italský nebo španělky to byly, nebo něco takovýhodle, Eruption, taky německá produkce, I Can't Stand the Rain, jo, to byly pecky, no, 70. to stále někteří nežili a já byl mlád. No, tak malinký, jako takový čudlik. Ale poslouchal jsem vysílání Rada Luxemburg a zaplať pámu za to. Jinak byste ode mě nedostávali takovouhle muziku. Tak si dáme ještě jeden takovej klasický solový disco flak a pak začneme funkovat. Jsem Michael Vichal. Players Association. Going to the disco. Jo, ale kam by? Jo, do duplexu. Za litr s cizákama, no, tudle nudle.

Pasa. Nezapomeňte jít k volbám. Ani mi to přes jazyk nejde. Dobře, tak uvidíme. Vždycky si za to můžeme sami, jak se říká. A hlavně ti, kteří k těm volbám nejdou. Tak neříkám, že tyhle jsou méně důležité. Možná v některých krajích, okresech možná důležitější než ty parlamentní, ale já se v tom moc nevyznám, ale nevíte, co říkám, že? Nebo si to přeberete, nebo si toho mám domyslíte. Jo, má posloucháte 105. na vysílání Michaela Vína Slouna na rádiu. Dneska jsem začal velmi 70-kově. Disco, yeah. To byl fenomén, taky už jsem to tady jednou říkal, možná jste to slyšeli, ale netušil jsem se dozvěděl v podstatě nedávno, že disco music konce 70. let byla vlastně na takovém vrcholu, že se stala nenáviděnou muzikou. Samozřejmě i díky tomu nepochopení homosexuální party, celé té vlastně kultury, protože se chodilo na dýzu a začalo se díky disco muzice tancovat každý sám za sebe. Už ne páry, i když byly samozřejmě v Horice, jsou ty taneční soutěže v párech, ale jinak to byly spíš jako, že každý si kroutil jak chtěl podle sebe. A to bylo samozřejmě právě homosexuály, aby si mohli zatančit, zablbnout si, hezky se oblíknout, někdy přepískle. A bylo toho tolik, hlavně třeba i díky studium 54, že ty lidi, ty normálnější, v podstatě nebo bigbyťáci, začali nenávidět. Dokonce se palili desky s muzikou disco. Neuvěřitelný. Tak zase s sebou něco moudřejší, to je páteční show podle mě. Co pro vás mám dál, nějaký punky, trošku zvolníme tempíčko, údernější musical, yeah. Takže going to the disco a na závěr ten úvodní serky. Hezkým páteční den vám všem na Slow Down FM. 3, 2, 1, zkouška na FM. Michael Victor Show.

se tady už za oknem režie, která tady není, Jirka Čížek. A já určitě ve skvělé voháklej mimochodem, jo. Jsem nevěděl, že se dá takhle oblíknout. Jo. Hele, tak čau. Jirka ještě nemá čas, ale za chvilku má přijde po půl, pochopitelně opět připomínám naši soutěž. Každý pátek, už jako v podstatě během toho roku, jednoho jediného, co jsem na to vypustil, od odchodu z Koloru, jsem na Soundan Radio, jinak jsem navázal. Ten 3000 svět podle Michaela jsem na tom starém rádiu prostě nedotáhl, tak ale dneska už máme 105. vysílání na Soundan Radio a za to jsem rád. Tak doufám, že se bavíte. A že nás máte rádi, rádi posloucháte, vy tak, jo, přelízlo 2,5, to je přesně ono, to jsem přesně já, to už. Tak dáme něco volnějšího, kolo půl, a pak na vás vypustím krakena, jak říkáme. Jirka Čížek je v podstatě takový náš kraken, no, uvidíte, jestli slyšíte poprvé tuhle show, tak si to nenechte ujít, už za chvíli. Oh, show podle Michaela. Čížovka o volné vstupy na Lucernu na 17. listopad. Hrají Pražský výběr, Bára Basiková, Ondra Ruml, Matě Rupert, Jana Kratochvílová, and many, many more. Uvádí Ozáka Michael V. Super music for super people.

0: tam byla klasika i parádní flákota 80. let na Billboardu. Jirko, čau.
1: Dobrý den, hezký páteční odpoledne. Jsem připraven. A co jste tady měl za hlášky? Jsem dobře obletěn.
0: No to jo, jasně, to je prostě podvazkový pásy samozřejmě v tomhletom věku tvým a při tvý váze 160 kilo prostě nosí, takže klíďo píďo. Tak co pro nás máš?
1: No jak pro, co pro vás mám? Tak pochopitelně čiťovku, dneska je velmi krátká, výživná, no tak vlastně je to na vás, jestli budete chtít vyhrát. Tak nezapomeňte už za chvilku čiťovka, ve které můžete vyhrát lupeny na Lucernu na koncert Freedom 37.
2: Osudová přitažlivost, záležitost, důležitost. Freedom 37. 17. listopad 2026, velký sál Praska Lucerny.

0: Tak jste slyšeli spot boží a Jirko, a ty po písni teda buď připraven.
1: Vždy připraven.
0: Jo, miluji tyhle ty svazácký hlášky, hele. Tohle to je skvělá věc, ta taky by měla pro páteční odpoledne vám zvednout náladu. Takanaka, jsem Michael D. a tohle to je pecka z roku 82. Chill me out.

A tvoje oblíbená věc, co jsi tady slyšel od tebe už stokrát. Jo, snažím se některé věci neopakovat tak často, ale pokud mě sleduje někdo skutečně, řekněme na Koloru to byly skoro 3000, tady je to už další 100 dílů, tak se klidně opíjí, může stát, že se člověk opakuje v některé věci, jak je v hláškách. No a čo, pokud máte mě jako, jste faroušci a máte mě jako za takový rádoby idol, tak jako byste to měl kousnout, víš. Dobře, děkujeme za vysvětlení. Tak pojďme, tedy slyšeli jste, že hrajeme o Lupeny na Lucernu na 17. listopad na trošku jiný koncert, než to bylo 28krát každý rok z AR. Kromě toho covidního roku, že v roce 2020 se myslím, že nehrálo, jinak pořád. No a tentokrát je tam místo je AR Velká skvadra, vrcholem je Pražský výběr samozřejmě, protože jako oni samozřejmě v poslední době docela

0: fotbalová taková sklenice. Řádka číslo 2, to je taky na 5 písmena, je to nazout, třeba botu, jinak. Řádka číslo 3, oslavná střelba. Jo, to znamená, jako, nebo taková ta podsta při pohřbu vojáka se střílí a jak se tomu říká, taky na 5. A řádka číslo 4, to je jediné slovo dneska na 6 a to je takový ten nejmrzutější trpaslík z těch 7 slavných se Sněhurkou a který furt něco mu mumlal, furt si stěžoval, tak jak se jmenoval. To je teda na řádce číslo 4, na 6 písmen. No a poslední, 5. řádka je na 5 písmen a je to židovský svátek. Například černý svátek s Ozzy Osbournem, tak jsem napověděl už dost. Dneska tedy jenom 5 písmen, křížovka, respektive tajenka, tak nepište na adresu Michael, prosím. Ano, má adresa je pořád stejná, Michael, co to plácám, show podle Michaela zavináč slowdownradio.cz. Dobře, Jirko, díky moc a hezký víkend tobě i vám všem. Čau, ahoj.
1: Michael.
0: Yo.
1: Victory Show.
0: Volám všechna srdéčka, pojďte sem blíž. DJ Cassidy, Vázena, Imaginární Gariči Parketa. Do dobré náladičky má páteční odpoledne, ať už teď mezi jednou druhou, nebo v repríze mezi 4. a 5. odpo. Čau, ahoj.

0: takový divný hlásek. Oh yeah, OK party people in the house, yes. Ten repovat by moc nemohl.
1: Nemá ten správný údený hlas, viď? Tak jo, tak čížovku máma za sebou, tak odpovídejte ještě do adresa show podle Michaela Zavina slowdownradio.cz a možnost vyhrát lupeny na Lucernu na 17. listopad na první ročník Festivalu Svobody, jak tomu říkám. A teď, přestože před víkendem hlásí, že nebude nic moc, tím pádem může klidně píďo pršet, tak to není potřeba, ale kdybyste měli to auto fakt zaneřádění, tak je potřeba se nechat někde umýt podvoz. Co říkáte, holky? Jo, teda, co to mělo? Co říkáte, pánové? To jsou Rolls Royce. Jau! Skvělá věc. Dlouho jsem ji tady neměl ve svém, ať už světě, nebo v show podle Michaela. Tak si to užijte. Carboš. A já čau. V finále dnešního pátečního světa podle mě, show podle Michaela po 105. na

Tak se opláknu to, tak bezvadný, je tady finále. Dík moc za pozornost za celý týden i dnešní páteční vysílání a přeju hezký zbytek odpoledne, skvělý víkend a v pondělí opět ve 13.00. Nestavte se nikde jinde, ale buďte tady. Jinak dneska by měl narozeniny pan Vladimír Menšík, tak na něj vzpomeňte třeba nějakým filmem a nebo třeba Josef Hlinomas, taky skvělý herec, ten byl ročník dokonce 1914. Pokaždý, když dávají Chalupáře, kde ten Menšík hraje takovýho toho týlíta nadrženýho furt jako autobusáka, tak ale Hlinomas tam vede děda, jak mu říkali, ne děda lebede, ale Makovec. Makovec nejvíc. Jo, samozřejmě kromě, když už vzpomínám na Chalupáře, tak kromě pana Kemra a pana Sováka, jak se říká pane, samozřejmě takový herci jistě si to zaslouží, tak mě tam nejvíc bavil právě pan Hlinomas, anebo pan Větrovec, jako předseda ONV, jako výhledově, jo, výhledově se na to mrkneme. Tak mějte sem, hezký pátek, to je svátek, užijte si to a v pondělí čau. To jsou T-Connection, začátek dobrý, konec dobrý. Začal jsem disco funkem 70. let, tak se tak i rozloučím. Midnight Disco Mix. Tak pa, skočte si se mnou. Ne do pole, ne do, ne z okna, čo? Už mlčím a padám. Michael B. Show podle mě.

0: Slow down.
1: Rádio. Pšt. Reklama.
0: Reklama.
1: Ahoj, brejlouni. Slepejši. Slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
2: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
1: Pšt.
3: To byla
1: reklama.
0: Reklama.
1: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
1: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
0: Dík.

Díky, že posloucháte Slowdown Radio i v zahraničí. Zdravíme Vídeň, Amsterdam, Frankfurt, Lipsko, Drážďany, Varšavu, Dublin, Council Bluffs, Bratislavu a Žitavu. Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio do našeho komunitního chatu na Messengeru a nebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

Posloucháte nás v zahraničí? Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru, anebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

0: Cannafest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na cannafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Reklama.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.

afterparty víkendu nebo warm-up následujícího týdne? Weekend Aftertaste s DJ Cube Positive každou neděli od 8 do 10 večer. Well, Bill, what would you say the blues is?

0: Gritsky State of Mind on Slow Down Radio.
1: Gritsky State of Mind on Slow Down Radio.
2: I do my thing in DNCUK. Don't give a fuck, yo, Barry Foles all day.
3: Zajímá vás aktuální britská scéna? Britský State of Mind se Simoncem, a.k.a. Craig Monster. Každý úterý ve 12:00 přesně.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
3: Servisuje!
4: Cože? Servisuje?
2: Servisuje.
0: Himr.servis.cz
5: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
2: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado.
0: Himr.servis.cz
2: Karavaning nás prostě baví.
1: Pšt.
0: To byla...
1: Reklama. Jedna jediná.
6: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe.
6: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe.
2: Dík.
7: Právě posloucháš Slowdown Radio.
8: Slowdown Radio.

Slavo boží, seba nebo se za. To je 105. show podle Michaela na Slow Down Radio. Ha, pojďte se všichni naši kačeři do Daldové. Pojďte se skočit. Dělat u toho cokoliv, nebo podupávat lžičkou.

Salsol o Cresta. Salsol o Cresta. Orchestra bejbe jako blázen, bez pivu jenom jemného, drobného, ale nástup jako odřezáče. Čau, ahoj. Tak při pátku, při 105. světě, respektive show podle Michaela tady na Slowdown Radio, slibuji kromě muziky, co má Shine, Super Music for Super People, evidentně, jak to znáte, i Čížovku s Jirkou Čížkem popůl, jak jinak opět olupené dolucerny. Oh yeah, jste tam, kde máte být, nemáme rest, jsme best. Oh.

Dneska začínáme a la disco, babe. A la 70, kdy disco vládlo světu, nejen Americe, ale i Evropě. Proto vznikly kapely, jako třeba byly Bonnie M, jasně, že jo, německá produkce, ale spoustu dalších. Co to ještě bylo? Baccara, byly ty dvě buchty, italský nebo španělky to byly, nebo něco takovýhodle. Eruption, taky německá produkce. I Can't Stand the Rain, jo, to byly pecky, no. Sedmdesátky, to stále někteří nežili a já byl mlád. No, tak malý knížko, takový čudlik. Ale poslouchal jsem vysílání Rada Luxemburg a zaplať pámu za to. Jinak byste ode mě nedostávali takovouhle muziku. Tak si dáme ještě jeden takový klasický solový disco flak a pak začneme funkovat. Jsem Michael Vichal. Players Association. Going to the disco. Jo, ale kam by? Jo, do duplexu. Za litr. S cizákama. No. Tudle nudle.

nezapomeňte jít k volbám. Ani mi to přes jazyk nejde. Dobře, tak uvidíme. Vždycky si za to můžeme sami, jak se říká. A hlavně ti, kteřím těm volbám nejdou. Tak neříkám, že ty lety jsou méně důležité. Možná v některých krajích, okresech možná důležitější. Ještě parlamentní, ale já se v tom moc nevyznám, ale vy víte, co říkám, že? Nebo si to přeberete, nebo si toho mám domyslíte. Jo, má posloucháte 105. vysílání Michaela Vína Slow na rádiu. Dneska jsem začal velmi 70-kově. Disco, yeah. To byl fenomén, taky už jsem to tady jednou říkal, možná jste to slyšeli, ale netušil jsem se dozvěděl v podstatě nedávno, že disco music konce 70. let byla vlastně na takovém vrcholu, že se stala nenáviděnou muzikou. Samozřejmě i díky tomu nepochopení homosexuální party, celé té vlastně kultury, kde se chodilo na dýzu a začalo se díky disco muzice tancovat každý sám za sebe. Už ne páry, i když byly samozřejmě v Holice, jsou ty taneční soutěže v párech, ale jinak to byly spíš jako, že každý si kroutil a chtěl podle sebe. A to bylo samozřejmě právě homosexuály, aby si mohli zatančit, zablbnout si, hezky se oblíknout, někdy přepískle. A bylo toho tolik, hlavně třeba i díky studium 54, že ty lidi, ty normálnější, v podstatě nebo big beatáci, začali nenávidět a dokonce se palili desky s muzikou disco. Neuvěřitelný. Tak zase se bude něco moudřejší do té, to je páteční show podle mě. Co pro vás mám dál, nějaký punky, trošku zvolníme tempíčko, údernější musical, yeah. Takže going to the disco a na závěr ten úvodní serky. Hezkým páteční den vám všem na Slow Down FM. 3, 2, 1, zkouška na FM. Michael Victor Show.

Minul se tady už za oknem režie, která tady není, Jirka Čížek. A já určitě ve skvělé voháklej mimochodem, jo. Jsem nevěděl, že se dá takhle oblíknout. Jo. Hele, tak čau. Jirka ještě nemá čas, ale za chvilku má přijde po půl, pochopitelně opět připomínám naši soutěž. Každý pátek, už jako v podstatě během toho roku, jednoho jediného, co jsem na to vypustil, od odchodu z Koloru, jsem na Slouda na rádio, jinak jsem navázal. Ten 3000 svět podle Michaela jsem na tom starém rádiu prostě nedotáhl, tak ale dneska už máme 105. vysílání na Slouda na rádiu a za to jsem rád. Tak doufám, že se bavíte a že nás máte rádi, rádi posloucháte. Jo, přelízlo dva půlky, to je přesně ono, to jsem přesně já, to už. Tak dáme něco volnějšího kolo půl a pak na vás pustím, vypustím krakena, jak říkáme. Jirka Čížek je v podstatě takový náš kraken. No, uvidíte, jestli jim slyšíte poprvé na tuhle show, tak si to nenechte ujít už za chvíli. O, show podle Michaela. Čížovka o volné vstupy na Lucernu na 17. listopad. Hrají Pražský výběr, Bára Basiková, Ondra Ruml, Matěj Rupert, Jana Kratochvílová, and many, many more. Uvádí Ozáka Michael V. Super music for super people. Slow.

0: tam byla klasika i parádní flákota 80. let na Billboardu. Jirko, čau.
1: Dobrý den, hezký páteční odpoledne. Jsem připraven. A co jste tady měl za hlášky? Jsem dobře obletěn.
0: No to jo, jasně, to je prostě podvazkový pásy samozřejmě v tomhletom věku tvém a při tvý váze 160 kilo prostě nosí, takže klíďo píďo. Tak co pro nás máš?
1: No jak pro, co pro vás mám? Tak pochopitelně čížovku, dneska je velmi krátká, výživná, no tak vlastně je to na vás, jestli budete chtít vyhrát. Tak nezapomeňte už za chvilku čížovka, ve které můžete vyhrát lupeny na Lucernu na koncert Freedom 37.
2: Osudová přitažlivost, záležitost, důležitost. Freedom 37. 17. listopad 2026, velký sál Praska Lucerny.

0: Tak jste slyšeli spot boží a Jirko, a ty po písni teda buď připraven.
1: Vždy připraven.
0: Jo, miluji tyhle ty svazácký hlášky, hele. Tohle je skvělá věc, ta taky by měla pro páteční odpoledne vám zvednout náladu. Takanaka, jsem Michael D. a tohle je pecka z roku 82. Chill me out.

0: To je tvoje oblíbená věc, co jsi tady slyšel o tebe už stokrát. Jo, snažím se některé věci neopakovat tak často, ale pokud mě sleduje někdo skutečně, řekněme na Koloru to byly skoro 3000, tady je to už další 100 dílů, tak se klidně pídě, může stát, že se člověk opakuje v některých věcech i v hláškách. No a čo, pokud máte mě jako, jste faroušci a máte mě jako za takový rádoby idol, tak jako byste to měl kousnout, víš. Dobře, děkujeme za vysvětlení. Tak pojďme, tedy slyšeli jste, že hrajeme o Lupeny na Lucernu na 17. listopad na trošku jiný koncert, než to bylo 28krát každý rok z AR. Kromě toho covidního roku, že v roce 2020 se myslím, že nehrálo, jinak pořád. No a tentokrát je tam místo je AR Velká skvadra. Vrcholem je Pražský výběr samozřejmě, protože jako oni samozřejmě v poslední době docela hrají. Jsou vidět, jsou tedy kmání na různých festiácích. Ovšem koncert v Lucerně 17. listopadu, to je skutečně něco úplně unikátního. Takže jako mrkněte na to, podívejte se, popřípadě můžete tady ještě týden koupit zlevněné vstupné na ten koncert na, v rámci crowdfundingové sbírky tady na Michaelovu Runway Party, více na startovači pod značkou Zvoghaus. No krásně, to se řekl, tady máš 50 korun. Děkuju. Tak pojďme, první řádka na 5 písmen je to taková lepší sklenice, jo, větší sklenice, anebo cena, která se dává třeba i, je to i za mistrovství ve fotbale, nebo já to nechci to slovo říct, ale je to třeba sklenice mistrů evropských zemí. Fotbalová taková sklenice. Řádka číslo 2, to je taky na 5 písmena, je to nazout, třeba botu jinak. Řádka číslo 3, oslavná střelba. Jo, to znamená, jako, nebo taková ta pocta při pohřbu vojáka se střílí a jak se tomu říká, taky na 5. A řádka číslo 4, to je jediné slovo dneska na 6 a to je takový ten nejmrzutější trpaslík z těch 7 slavných se Sněhurkou a který furt něco mu mumlal, furt si stěžoval, tak jak se jmenoval. To je teda na řádce číslo 4, na 6 písmen. No a poslední, 5. řádka je na 5 písmen a je to židovský svátek. Například černý svátek s Ozzy Osbournem, tak jsem napověděl už dost. Dneska tedy jenom 5 písmen, křížovka, respektive tajenka, tak nepište na adresu Michael, prosím. Ano, má adresa je pořád stejná, Michael, co to plácám, show podle Michaela zavináč, slowdownradio.cz. Dobře, Jirko, díky moc a hezký víkend tobě i vám všem. Čau, ahoj.
1: Michael.
0: Yo.
1: Victory Show.
0: Volám všechna srdéčka, pojďte sem blíž. DJ Cassidy, Vázlena, Imaginární další parketa. Do dobré náladičky, má páteční odpoledne, ať už teď mezi jednou druhou, nebo v repríze mezi čtvrtou pátou odpo. Čau, ahoj.

0: takový divný hlásek. Oh yeah, ok party people in the house, yes. Ten rapovat by moc nemohl.
1: Nemá ten správný údený hlas, viď? Tak jo, tak Čížovku máme za sebou, tak odpovídejte ještě jednou adresa show podle Michaela Zavina slowdownradio.cz a možnost vyhrát lupeny na Lucernu na 17. listopad na první ročník Festivalu Svobody, jak tomu říkám. A teď, přestože před víkendem hlásí, že nebude nic moc, tím pádem může klidně plíďo-píďo pršet, tak to není potřeba, ale kdybyste měli to auto fakt zaneřádění, tak je potřeba se nechat někde umýt podvoz. Co říkáte, holky? No teda, co to mělo? Co říkáte, pánové? To jsou Rolls Royce. Jau! Skvělá věc. Dlouho jsem ji tady neměl ve svém, ať už světě, nebo v show podle Michaela. Tak si to užijte. Car Wash. A já čau. To je finale,

tak se opláknu to, tak bezvadný, je tady finále. Dík moc za pozornost za celý týden i dnešní páteční vysílání a přeju hezký zbytek odpoledne, skvělý víkend a v pondělí opět ve 13.00. Nestavte se nikde jinde, ale buďte tady. Jinak dneska by měl narozeniny pan Vladimír Menšík, tak na něj vzpomeňte třeba nějakým filmem, a nebo třeba Josef Hlinomas, taky skvělý herec, ten byl ročník dokonce 1914. Pokaždý, když dávají Chalupáře, kde ten Menšík hraje takovýho toho týdýta, nadrženýho furt jako autobusáka, tak ale Hlinomas tam vede děda, jak mu říkali, ne děda lebede, ale Makovec. Makovec nejvíc. Jo, samozřejmě kromě, když už vzpomínám na Chalupáře, tak kromě pana Kemra a pana Sováka, jak se říká pane, samozřejmě takový herci jistě si to zaslouží, tak mě tam nejvíc bavil právě pan Hlinomas, anebo pan Větrovec, jako předseda ONV, jako výhledově, jo, výhledově se na to mrkneme. Tak mějte sem, hezký pátek, to je svátek, užijte si to a v pondělí čau. To jsou T-Connection, začátek dobrý, konec dobrý. Začal jsem disco funkem 70. let, tak se taky rozloučím. Midnight Disco Mix. Tak pa, skočte si se mnou. Ne do pole, ne do, ne z okna, čo? Už mlčím a padám. Michael B. Show podle mě.

0: Slow down.
1: Rádio. Pšt. Reklama.
0: Reklama. Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec. CZ.
1: Pšt.
2: To byla
1: reklama.
0: Reklama.
1: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
1: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
0: Dík. In the first round. Left hook caught him that time though. That round at the right. Oh!

Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru. A nebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz. Tohle algoritmus neumí.

0: Slowdown Radio si zapnete kdykoliv a kdekoliv na světě.
1: Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.
0: No music, no life.

You feel that? Feels crazy, right?

0: Kurátorská selekce na Slowdown Rádiu. Tohle algoritmus neumí.
1: Ostrý obraz a dobrý zvuk vám přeje Filip TBC.
2: Nás zajímá jenom dobrá muzika.
1: Latně v pondělí mezi 6 a 7, ve středu od 15 do 16, odpoledne čaj o páté, v sobotu i v neděli. S Filipem

0: Hellfest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na kanafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Reklama.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.

0: come in. I hope we got everything.
1: I think we do.
2: Slowdown Radio si zapnete kdykoliv a kdekoliv na světě.
3: Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.
2: Tohle algoritmus neumí. No music, no life.

0: Nový svět, nová kniha, Trappist One.
1: Víc basů než v klubu, víc vizí než Elon po kafi. Přistávejte, tohle bude jízda.
2: Trappist One, na prahu nového světa. Příběh z unikátního univerza najdeš na Google jako Trappist One kniha.
0: Seženeš v knihy Dobrovský a u dalších dobrých knihkupců. Hledej Filipa Pacinu a Trappist One na prahu nového světa.
3: Yeah. Yeah. Yeah, yeah, bet, yeah.

Yeah.

0: Baba.
1: Ahoj, brajlouni, slepejši, slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
2: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
1: Pšt,
3: to byla
1: reklama.
0: Reklama.
1: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
1: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe. Dík. Concentration.

garden.

0: concentration. No outside demand.
1: Thank you for your time.

0: Crime Time.
1: Pořad nejen o skateboardingu.
0: Každé úterý od 18 hodin.
1: Pohled zevnitř skatera Patrika Gabriela.
0: A pohled zvenku DJ Pufaze. Crime Time.
2: Každé úterý od 18.00.

0: Dále.
1: Ahoj, já jsem DJ Affect. Like it slow, všechno, co je pomalý, je boží. Hodina plná jihu, Houston, Memphis, ale nezapomenu ani na Brooklyn. Like it slow. Každý čtvrtek od 8 hodin večer, hodina mýho živýho hraní, hodinový mix, Like it slow, DJ Affect, každý čtvrtek od 8 hodin večer.
2: DJ Affect in the mix.
3: Yo, Jinx, man, we gotta find somebody that's down for hers, man. All these girls sipping, man. Who you think fit the category?

0: Reklama. Pořad Beat Brunch ti servíruje...
1: Servisuje!
2: Cože? Servisuje?
0: Servisuje. Himr.servis.cz.
3: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
0: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado. Himr.servis.cz. Karavaning nás prostě baví.
4: Pšt. To byla...
5: Reklama.
6: Jedna jediná.
7: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
7: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe. Dík.
8: Check it out now. Check it out now. Check it out now.

0: Algoritmus neumí. FaceTime, Matěj Grulich a Jaro Kosiga vás provedou světem hlubokých tónů a smrtících groovů.
1: FaceTime, Jaro Kosiga a Matěj Grulich. Každé úterý ve 14.00 a v sobotu v repríze v 11.00.
0: U nás.

čau, tady Reggie 257 a ty právě posloucháš můj novej single Tajná služba z desky Hlas barev 2 na Slowdown Radio. Peace, jo.

Komunita posluchačů Slowdown Rádia roste každým dnem. Moc si toho vážíme a jsme si vědomi, že to bez vás nepůjde. Děkujeme za podporu na Hero Hero, Patreon a Forendors. Máme vás rádi, jo? Jsme vaše rádia.

Tak je to tady, dámy a páni, tak je to tady, oh yeah. Chcete snad opět svobodně žít? A skvělou muziku si jíme skoro každý den se mnou žít? Tak sledujte novou show podle Michaela na Slowdown Radio. Každé všední po obědi od 13.00 anebo v repríze od 4 odpoledne. Muzika, co má šáj, tedy rap, funk, R&B and soul, pop music, dance a občas i rock and roll. To je show podle Michaela. Čau.

Díky, že posloucháte Slowdown Radio i v zahraničí. Zdravíme Vídeň, Amsterdam, Frankfurt, Lipsko, Drážďany, Varšavu, Dublin, Council Bluffs, Bratislavu a Žitavu. Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru, anebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

0: Slowdown Radio.
1: No music, no life.
0: Hmm.

Slowdown Radio můžete poslouchat na všech rádiích s označením DAB+ a také ve všech autorádiích, která podporují DAB. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

After party víkendu nebo warm-up následujícího týdne? Weekend Aftertaste s DJ Cube Positive každou neděli od 8 do 10 večer. Well, Bill, what would you say the blues is?

Ahoj, tady Filip Pacina, a.k.a. DJ Poem. Zvu tě k poslechu mé show Eminem, tedy mixtape medley. Uslyšíš rap, trap a R&B ze starší i novější školy. Každou středu ve 13 hodin

0: about here.
1: Mathematics. Yeah. Und das sind Hunde.

Ahoj děti, tady Tonička. A ty posloucháš Slow Down Radio. Slow Down Radio. Hey yo, everybody.

0: Čau, tady Pio.
1: Poslouchaj Slow Down.
0: Slow Down rádio ladíš právě teď. My jsme Marty a Filip.
1: Poslouchaj P.I.O.
0: Zdravíme z Jihlavy, čau.

Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, České Budějovice, Liberec, Trutnov, Klínovec, Jihlava, Třebíč a Jemnice. Tady všude ladíte Slow Down Radio v DAB+, což představuje přibližně 70% populace České republiky. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.